0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pěvecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
3: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

sešli. Miloš do doležal a od mikrofonu a ze studia rádia Čas Rock už vás zdraví vaše Vrána. Dobré ráno, po 6. hodině to budou také ACDC. Hammerfall.

0: Na dnešní první ranní káves dorazí i náš dvorní astrolog Milan Gelnar a nebude to zdaleka všechno. Dostanete první kousek dnešní výherní věty, nejprve ale zprávy.
1: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů, s komplikacemi ale musíme počítat na Rudné ulici v Ostravě. Probíhá oprava vozovky a v obou směrech se v úseku mezi ulicemi Nad Porubkou a Plzeňská jezdí pouze v jednom místním pruhu. Ve směru na Opavu na mnoha místech neodbočíme.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Třem lidem ze čtyř jejich práce způsobuje stres a zhruba polovině zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu. Většina dotázaných se taky občas cítí z práce vyčerpaná. Třetina lidí pak pro práci využívá vlastní vybavení.
2: Morava aktuálně.
1: Centrum Havířova projde proměnou. Jak bude náměstí republiky vypadat, o tom teď můžou rozhodnout samotní obyvatele města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl Pokorná.
3: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
1: Krajskou nemocnici v Tišnově čeká modernizace. Opravou projde pavilon z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Hokejisté Kladna už naplno trénují na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenerským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem. Legendární útočník Jaromír Jágr ale chyběl. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Vránou Outratkou.

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Albert Kronek, silnější než já, tohle byli Kern na rádiu Čas Rock. Středeční dobré ráno, jsem zvědavá, kolikrát vám popřeju hezké odpoledne, protože už jsem z toho ranního oběhu tak jako nějak vypadla, ale nevadí. Důležité je, že na první ranní káves dorazil i náš dvorní astrolog Milan Gelnar, kafe už je tady. No a predikce pro dnešní den pro jednotlivá znamení taky, tak jsem zvědavá, jak se bude dařit třeba rybičkám, nebo nám, kozorohům a kozoroštěnkám. Milane?
1: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaný. Dále však bude pokračovat trend ostřejších výměn názorů a postojů mezi mužskou a ženskou energií, větší pak budou sklony k milostným úletům. Dařit by se mělo velkorysosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by mohli sklízet příjemné plody své nápaditosti. Váhy budou úspěšné v kolektivních aktivitách a vodnářům by se mělo dařit na cestách. Střelci budou působit jako energetické bomby. Berani mohou podléhat zvrklosti, ale vy budou schopni prosadit vše, co budou chtít. Rybám by se mělo dařit v profesních aktivitách. Hradci mohou vytvářet domácí produkty a štíři by si měli dávat pozor na svůj ostrý jazyk. Panám by se mělo dařit ve tvořivých aktivitách. Kozorozi budou ve svých postojích neoblomní a býkům se do ničeho nebude chtít. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: Milane, díky, navíc je středa, takže pracovní týden už se láme blíže k víkendu, budeme myslet optimisticky, kolik mi zbývá do Vánoc, vám řeknu třeba v dalším stupu. Teď jeden pozdrav na silnice, Tomík míří směr Lanškroun. Tak synku, ať se tam domluvíš, tady je jedna nápověda.
2: Ranní šichta na Rádiu Čas Rock.

0: výherní věty naší velké letní rokové jízdy. Já jenom připomenu, že pro dnešní den, tedy středu 5. srpna 26, jsou v banku lupeny na Clawfinger, a nejenom na ně, ale to probereme během dnešního rána. Tak chytejte první slovíčko dnešní výherní věty, je celkem snadno zapamatovatelné. A to slovíčko zní rok. Máte to? Výborně, tak my jedeme dál. Jamaron, Theory of Deadman. A víte co? Jeden kousek do dnešního rána. Za chvilku i od vás.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Meteory of Dead Man. A víte co? Dejte si to vaše na probuzení, k rannímu kafe, do pracovního procesu nebo na spinkání. 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Posloucháte Rádio Čas Rok, je tady středeční ráno a taky muzika podle vás. Čau až Milanovi do procesu, je co dynasty šloby. Díky moc, není vůbec zač.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali Auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

3, těsně před 7 hodinou raní tady na rádiu Čas Rok, tak doufám, že už jste vzhůru, pokud ne, klidně se otočte na druhý bok a pokračujte. Po 7 hodině už tady budou Misfits. Taky 7 dostavníků. Valdemar Matuška tohle naspíval tuším přesně před 60 lety, v roce 1966. Teď pro vás máme ale trošku jinou verzi. No a do třetice, YouTube.

0: Dobré ráno.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: S komplikacemi musíme počítat na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Uherského Brodu. U obce Drslavice bouralo nákladní auto a s problémy musíme počítat taky na dálnici D46 na trase Olomouce na Vyškov. U Prostějova stojí odstavený kamion.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku padaly teplotní rekordy. Moravský absolutní rekord padl ve Strážnici už před 14. hodinou. Polovina stanic podle televize LTV Plus překonala absolutní teplotní rekord. Na 12 místech teploty přesáhly 40-stupňovou hranici.
7: Morava aktuálně.
5: U Karvinského moře zaparkuje víc aut. Město tu začalo stavět další parkoviště, tentokrát pro 120 vozů. Hotové bude za 2 měsíce a řidiči budou najíždět postupně. Jak se budou dokončovat jednotlivé části? Více nám řekla Jana Salamonová z magistrátu.
8: Parkovací stání pro držitele průkazu ZTP budou ze zámkové dlažby. Ostatní parkovací místa budou stejně jako u prvního parkoviště z propustných materiálů. Součástí stavby bude také částečná rekonstrukce chodníků podél ulice Těšínské, který zajistí pohodlný a bezbariérový přístup od vyhrazených parkovacích míst.
5: Karviňáci budou i dál parkovat zdarma, ale lidé odinut si zastání nově připlatí. Jižní Moravu trápí sucho. Zhruba 15 stovek obyvatel Domašova, Rutky a Říček na Brněnsku zůstalo bez vody. Zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Obce přitom už minulý týden vyzývali lidi, aby omezili spotřebu a nenapouštili bazény. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3. Odčinili tak úvodní porážku s Američany 4-6. Už dnes se čeští mladíci utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Naslyšenou opět za hodinu pokračuje středeční ráno s Vránou Outratkou.
6: Ranní šichta na rádiu Čas Rok.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Old Mate, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, tohle byly YouTube na rádiu Čas Rock. Středeční ráno s datem 5. srpna 2026. Trošku projedeme dějiny taky, ale hlavně dějiny, abyste věděli, kde, co, proč, možná i za kolik a hlavně s kým. Tak 5. 8. 1884 byl v New Yorku položen základní kámen ke stavbě Sochy svobody. O 4 roky později, 5. 8. 1888, jako první řidička automobilu podnikla Berta Benchová 106 kilometrů dlouhou cestu z Mannheimu do Pforzheimu. Třeba taky. Kdo u nás slaví, to vám povím za chvilku. Přesuneme se tak nějak jako oslým můstkem k muzice, protože v roce 1967 vydali Pink Floyd debutové album a v roce 1972 podepsali první profesionální smlouvu Aerosmith. Stalo se tak vlastně náhodou, protože v klubu, kde hráli v New Yorku, je zahlédl šéf nahrávací společnosti CBS Records a tak ho ta muzika dostala, že vůbec neváhal a udělal zatraceně dobře. No a v roce 1975 slovo dalo slovo, panák cinknul o toho druhého panáka a bubeniče Sandy West a kytaristka Joan Jett založili vůbec první ryze ženskou rockovou kapelu. The Runaways fungovaly, no a pak se holky poškorpily, ale do té doby, než se poštěkali, stačili vydat 4 studiová alba a zapsat se do rockové historie. Pak už si šla každá svou vlastní cestou. Ale to neznamená, že je to špatně. A v našich luzích a hájích dneska slaví všichni Kristiánové. Takže pánové, všechno nej k vašim meninám a všechno podstatné, jako vždycky, na našem webu časrock.cz.
1: Chtěl bych, abyste přišla za mnou sama. Rozmyslete si. Zavřete oči. Neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím.

Tohle byl Halloween, vy posloucháte Rádio Čas Rok a 5. srpna slavíme Den ústřic. Dneska mají svátek taky všichni blogeři. Vaše spodní prádlo dneska oslavuje, třeba taky kuskus, autokomera a na dnešek připadá i Mezinárodní den všech semaforů. Každý máme ten svůj oblíbený, 100%, jak v úvozovkách, tak i bez těch úvozovek. A pozor, dneska je taky den Pracuj jako pes. Vzhledem k tomu, že náš pes je totální uprdelista, přeberte si to, jak chcete. A vzhledem k tomu dnešnímu počasí, my si dáme Franz Ferdinand, v zásobě jsou taky Bastard nebo Pearl Jam, a jestli je nějaká, která by vás potěšila, nakopla nebo vám prostě udělala hezčí středeční ráno, dejte vědět na 725 33 1155.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800.

0: 810 800.
1: Ahoj všichni, víte, která zásadní deska kapele Cure vyšla v roce 1987?
2: Jestli to nevíte, nemusíte zoufat. Všechno se dozvíte a navrch přihodíme živák nebo celkem nedávnou píseň.
1: Tohle a mnohem více bude nabídka aktuálního rebelského baru. My se budeme těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
2: O hodinku později vykoukneme na obrazovkách televize Rebel.

0: dnešního vedra, šlo by pro všechny kamionáky. Tohle napsal Kamil, taky se ozval Peťa. Čau Haně, zahraješ prosím Osádce Chuj s tým do Krnova Saxon společně s Amon a Mart. Peťa, Pedro, samozřejmě.
1: Ranní šichta na Rádiu Čas.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

My jsme taky přispěli do středečního rána na rádio Čas Rok, no a po 8 hodině už to bude švédský tank. Pak něco domácího.

0: devátou k tomu novinka z tábora New Radicals, což je hodně velká raretka. A také pozvánky. Víkend se blíží. Teď ale zprávy. Dobré ráno.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
8: S problémy musíme počítat na hlavním tahu z Ostravy do Opavy. V Nových Sedlicích bourala hned 3 osobní auta. Vážná nehoda se řeší na Vsetíně v ulici Štěpánské. Osobní auto tady srazilo koloběžku, na místě zasahují záchranáři. Nehoda nás potrápí taky na Uhersko-Hradišťsku, u obce Drslavice. Na hlavním tahu Uherské Hradiště Uherský Brod tady nákladák srazil zvěř.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropickém začátku srpna nás čeká výrazná změna počasí. Už o víkendu teploty citelně klesnou a během dalších týdnů zůstanou jenom kolem dlouhodobého průměru. Objeví se i přeháňky a silné bouřky. Nejchladněji bude na konci prázdnin.
10: Morava aktuálně.
8: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Podepsal smlouvu na pořízení celkem 70 elektrobusů. Současně se chystá výstavba nového dobíjecího zařízení. Pro společnost jde o jeden z největších nákupů v historii. Rožnov pod Radoštěm bude mít další zastávku na přání, kde stále oblíbenější Airbus fungující na principu dopravy na vyžádání nově zastaví. Rozhodnou samotní obyvatele, pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
11: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
8: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do tohoto pátku. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Přitom od konce úvodního dějství po vlastní brance prohrávali. Sparta doma soupeře porazila po bezmala 35 letech. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Vránou Outratkou.
9: Ranní šichta na Rádio Čas Rok. Radio has changed our lives.

0: Dan Bárta, Alice, do středečního rána tady na rádiu Čas Rock. No a nové zprávy dorazily z tábora New Radicals. Téměř 30 let to trvalo, aby frontman Greg Alexander trošku cuknul a nechal se přemluvit, že udělá minimálně aspoň nový single. A společně s kapelou to dali dohromady. Na chviličku. Zmizeli po jediném albu a vlastně i jediném hitu. You Get What You Give v roce 1998. No a právě první nový song po jejich takzvaném konci se jmenuje One Night Only. Ale jestli čekáte, že je to první vlaštovka nadcházejícího alba, tak zatím jako vůbec, protože tohle je na objednávku a ten single pochází ze soundtracku k nové romantické komedii, která se jmenuje právě Na jednu noc. Zatím žádné další plány oficiálně oznámeny nebyly. Nevím, fanoušci samozřejmě špekulují, že jsou zatím, že jako došly prachy z toho prvního počinu. A nebo je to tak, že vám stačí udělat na konci 90. let jednorázový kasaštyk, napsat pořádný hit a to vám dovolí prosouložit dalších 10 let nového milénia.
1: Ranní šichta na rádiu Čas Rock.

To není dopoledne, já jsem se třeba ještě vůbec neprobudila, ani dvě kafata nepomohla, ale tak půjdeme dál, protože na našem Facebooku už visí ryze letní souboj. Dvě legendy, je to tak trošku Sofiina volba, a to znamená jako žabky nebo cukle. Ta otázka je samozřejmě jednoznačná, pustíme se k tomu ještě stylový song, tak Helčo, pojď, dáme si to spolu. A mě to zajímá, žabky nebo cukle a proč? Možná vám z toho i něco kápne? Takže komentujte, hlasujte, jestli toto nebo toto a hlavně proč, jako na všechny strany. Pro ty, co nepocházejí z Moravskoslezského kraje nebo se s tím výrazem nikdy nepotkali, co jsou cukle, najdete úplně v pohodě na internetu, najděte si tam ostravštinu, my co máme krátké zobáky a jsme tu s

0: gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: vás varovala, že dorazí švédský tank. Tohle byly Sabaton na rádiu Čas Rock, středeční ráno a taky Pestaloci. A ta vaše? Která to je? 725-33-1155, ať v žabkách, nebo v cuklách, nebo v takových těch díravých, které pro změnu preferujeme, tak.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: Znám mezi ty Švéďáky vletla domácí smečka, protože i další kousek pochází ze Švédska, ale to už vám řekne Jirka, ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Tak prosím tě, jak je v Esterreichu?
1: V Esterreichu je na skapání, protože ráno bylo 25. Teď nevím, musel bych se podívat, ale určitě to pojede ještě asi od motoru, ježiško, to 32.
0: Hezky,
1: takže dáme tak 3 dolů, no tak 29.
0: Ty brďo, to dneska, když si někde dáš prostě ten jejich jablečný štrudl se vanila sos, tak to ti poteče rovnou, než ti to donesou na ten stůl, tak nemá šanci to jako vůbec zůstat na tom talířku.
1: Musí zrovna tlučit hlavu do té ledničky.
0: Jo. Tak to si dáme.
1: Já jsem, myslím, vybral Maria Cross od Ghost. Čekám to dobře? Asi jo.
0: Jo.
1: A pošlu to všem, co dneska budou zase se pasovat s tím neskutečným věrem.
0: Jo, každý máme svoji soukromou saunu v tomhletom.
1: Ano, já se musím přeskýkat dvakrát denně.
0: Jiříku, tak ať tě to trošičku ochladí, jo?
1: Tak já jsem v kabině, asi pustím klimatizaci.
0: Tak nechoď ven, prosím tě, nechoď ven. Jestli máš chuť na vajíčka, já v 10 tady skončím a normálně no. Dneska si udělám míchaná vajíčka na kapotě naší Fordky. Udělej to klidně taky tak, fakt to dneska jde.
1: Já už jsem je teď dojedl. Porád, ten ty telefonu.
0: Dej si náčup. Během dvou minut jsou. Polské oko během dvou minut. Tak jo, pozdravuj mi Rakousy, tady máš muziku. Měj se, čau.
1: Čau.

0: si 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Elementárné, Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Na rádiu Čas Rock středeční ráno pokračuje dál. Po 9. hodině vám parádní den popřejí Stereofonik.

Šlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Tak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Problémy jsou na hlavním tahu z Ostravy do Opavy. U Nových Sedlic bourala 3 osobní auta. Nehoda se řeší v Šumperku v ulici Jeremenkově. Osobní auto tady narazilo do značky. Vážná bouračka se stala ve Vsetíně v ulici Štěpánské. Osobní auto srazilo koloběžku. Na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky na Uhersko-Hradišťsku. V Kunovicích na výjezdu na Uherské Hradiště bourala 2 osobní auta. A s komplikacemi musíme počítat taky na Olomoucku. Na trase Šternberg-Opava u obce Lipina ve směru na Horní Loděnici stojí v kopcích porouchaný kamion.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé znovu začali nakupovat rekreační nemovitosti. Jejich prodej meziročně vzrostl až o 40%. Průměrná cena nemovitostí se vyšplhala ke 3 milionům.
6: Morava aktuálně.
4: Centrum Havířova projde proměnou. Jak bude náměstí Republiky vypadat, o tom teď můžou rozhodnout samotní obyvatele města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl Pokorná.
7: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí Republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
4: Taky ve Zlínském kraji v pondělí padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 37,6 stupně Celsia. A úplně nejvíc horko bylo v Jihomoravské Strážnici, a to 39,9 stupně. Je to nový rekord pro Moravu a Slezsko. Začínají přípravné zápasy extraligových hokejistů. Odstartují dnešním utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem. Například hokejisté Vítkovic se v úterý zahrají v Olomouci. Třinec ve stejný den doma přivítá prvoligový Frýdek Místek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční, teď už dopoledne, na rádiu Čas Rock s Vránou Outratkou.
5: Ranní šichta na rádiu Čas Rock.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Rocková Interária, čas rok jede dál, samozřejmě v měsíci srpnu až do konce prázdnin. Mezi vás budeme rozhazovat lupeny na koncerty a festivaly. První slovíčko dnešní výherní věty už znáte, zní rock. Já vám dám teďka to druhé a to zní je. Takže rock je. Tohle to už víte. Zbytek vám dneska prozradí Kiki a odpoledne taky Hans. Takže můžete dopisovat ten tahák propiskou na svoji ruku, na ledničku, na zeď, na papírek. Záleží jako, kde to najdete. V banku jsou dva lupeny na Clawfinger. Tak hodně štěstí.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Šichta na rádiu Čas Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rokové

Páky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

čas rok, 9 hodin 34 minut. Na středečního dopoledne taky John Fogerty společně s Foo Fighters. A pak už přijde na řadu ta vaše 725 33 1155.

Takhle to valíme dál středečním dopolednem na rádiu Čas Rok. No a ta další, to už bude narozeninová. Mohli byste prosím zahrát synovi Maxovi k dnešním 17. nám nejlépe Fear of the Dark od Iron Maiden. Všechno nejlepší přeji rodiče Dagmar a David a taky bráchové X-meni Alex a Felix. Díky. No a já se drze přidám za celou smečku rádia Čas Rok a Maxovi k dnešním 17. nám. Všechno nej.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Radio Čas Rock.

0: Kritická středa je sice tu, ale my si ji uděláme co nejpěknější. Ačkoliv nás budou ještě dneska výrazně sužovat vedra, budu o vás, přátelé, pečovat jako o vlastní a doufat, že i vaši nadřízení k vám jako budou milostiví a nebudou chtít po vás zázraky. Krátce před 10. dopolední vás ze studia Rádia Čas Rock zdraví už Kiki Střelcová. No a to byl tedy takový jako vzkaz hlavně pro vás, milí šéfové, nadřízení a manažeři a lídři a nevím, kdo ještě všechno. Prosím vás, nechtějte po těch svých zaměstnancích v těchhle vedrech nějaké extra výkony. Jo, díky za vyslyšení, no a teď už hudba, se kterou budeme plout tím středečním dopolednem. Kapela Bastard se zpěvákem Marianem 333, dorazí taky Freedom Call. A budu tady pro vás mít i Running Wild. Co konkrétního dne počas dnešního 5. srpnového dne čeká, tak na to se mrkneme více dopodrobna v příštích 60 minutách. Teď už přebírá štafetový kolík Honza Gavelčík, mrkneme na cesty a taky na zprávy. Užívejte co nejklidnějšího středečního dopoledne a ať se daří všechno, na co sáhnete.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Místecké ulici ve směru do Frýdku Místku. Za mostem s Rudnou ulicí bouralo nákladní auto s osobním. Hned 3 auta se srazila v obci Česká Ves na Jesenicku v ulici Jesenické. Bouračka se řeší taky ve Zlíně v ulici Gahurově, kde bourala 2 osobní auta. A nehoda se stala taky v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Na výjezdu na Uherské Hradiště se srazila 2 auta.
6: Rádio Čas Rock.
5: Dobré středeční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku padaly teplotní rekordy, moravský absolutní rekord naměřili ve Strážnici už před 14 hodinou. Polovina stanic podle televize LTV Plus překonala absolutní rekord, na 12 místech teploty přesáhly 40-stupňovou hranici.
7: Morava aktuál.
5: U Karvinského moře zaparkuje víc aut. Město tu začalo stavět další parkoviště, tentokrát pro 120 vozů. Hotové bude za 2 měsíce a řidiči budou najíždět postupně, jak se budou dokončovat jednotlivé části. Více nám řekla Jana Salamonová z magistrátu.
8: Parkovací stání pro držitele průkazu ZTP budou ze zamkové dlažby. Ostatní parkovací místa budou stejně jako u prvního parkoviště z propustných materiálů. Součástí stavby bude také částečná rekonstrukce chodníků podél ulice Těšínské, který zajistí pohodlný a bezbariérový přístup od vyhrazených parkovacích míst.
5: Karviňáci budou i dál parkovat zdarma, ale lidé odinut si zastání nově připlatí. Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce je čím dál oblíbenější. V první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků víc než loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Slušnou návštěvnost měly taky památky v Olomouckém kraji. Česká tenistka Sara Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6-3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska. Mladá česká tenistka podlehla Świątekové letos po druhé. Vypadla s ní taky ve druhém kole Roland Garros. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

0: Virtue and Wise z roku 2009 od nizozemských symfonik metalistů Delane. Dozněli na vlnách Rádia Čas Rok přesně 10 minut po 10. dopolední. 217. den letoška, přátelé. To je dnešní středa 5. srpna, kdy svátek slaví Kristiánové. Tak všechno nejpánové, je taky Mezinárodní den semaforu a oslavuje se kuskus anebo ústřice. No, to kdybyste třeba nevěděli, co si dát ke středečnímu obědu. No, pranostika na dnešek hovoří, že prý srpen zpočátku lihřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. No tak uvidíme. Podle toho, jak ten začátek letošního srpna je horký, tak by ta zima nejspíš měla být dlouhá. To si Střelcová zajuchá, já vím, někteří z vás ne. Nicméně pojďme od toho, protože před náma už je teďka středeční návštěva. A co předpovídají hvězdy na dnešek, to už ví, jak nejspíš tušíte, Milan Gelmar. Milane, povídej, jsme napjatí.
1: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Dále však bude pokračovat trend ostřejších výměn názorů a postojů mezi mužskou a ženskou energií, větší pak budou sklony k milostným úletům. Dařit by se mělo velkorysosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by mohli sklízet příjemné plody své nápaditosti. Váhy budou úspěšné v kolektivních aktivitách, a vodnářům by se mělo dařit na cestách. Čelci budou působit jako energetické bomby. Berani mohou podléhat zvrklosti, ale lvi budou schopni prosadit vše, co budou chtít. Rybám by se mělo dařit v profesních aktivitách. Hradci mohou vytvářet domácí produkty a štíři by si měli dávat pozor na svůj ostrý jazyk. Panám by se mělo dařit ve tvořivých aktivitách. Kozorozi budou ve svých postojích neoblomní a býkům se do ničeho nebude chtít. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.

0: pro další minuty chystají Krokus, The Lemonheads a nebo třeba i avizovaní Running Wild. Přátelé, včera padly na všech českých meteostanicích rekordy. No a odborníci na klima se jako vyjádřili, že taková vlna veder by nebyla možná nebýt změny klimatu, za které může lidský tvor. No, do svědomí si sáhněte každý sám, jestli tu naši planetu šetříte nebo ne. Každopádně i dneska ještě bude vedro napadnutí, ale nebojte, zlepšení je na dosah, jo? Taky při středě se nám rtutě teploměru vyšplhají až k závratným 40. No a teď krátce před 10:30 teploměry hlásí mezi 30 až 32 stupni. Odpoledne se má začít údajně obloha zatahovat, no ale nějaké výrazné změny vzduchu jako nečekejte. Prosím vás, buďte na sebe fakt opatrní, i dneska platí, ať se zbytečně nepřepínáte a dodržujete pitný režim. Nejlepší, když jako ten váš pitný režim bude obsahovat čistou vodu, pak to jako sem tam zpestříte nějakou tou osvěžující minerálkou. No ale jenom pro připomenutí, víc než samotná voda, naše tělo dokonale hydratuje obyčejné mlíko. To totiž obsahuje spoustu živin a elektrolytů, které jako perfektně našemu tělu dodá potřebné látky, takže na to myslete, obzvlášť jestli třeba nemáte moc hlad a chuť na nic, tak aspoň do sebe jako vpravíte něco, co vám doplní živiny. No a my už za okamžik pokračujeme v avizované muzice, tak mějte klidné středeční dopoledne a v pracích, ať se daří.
1: Máte chuť na

0: polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda.

0: Máme krátce po půl jedenácté dopolední, ladíte Rádio Čas Rok, no a je mi jasné, že spousta z vás se v pracích trápí vzhledem k těm příšerným vedrům, které nám panují v uplynulých dnech. No a tak já nabízím jednu variantu. Mezitím, co budou hrát Krokus, můžete mi napsat nebo zavolat, máte-li ten prostor a čas, abyste si řekli o nějakou písničku podle svého gusta, podle svého výběru, to, co vám jako ten středeční pracovní proces vylepší a zlepší vám náladu. Tak dejte vědět, co dáme. 725-33-1155.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s Rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Chlapecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Rádio Čas Rock.

0: roku, z načas roku dojíždějí do svého závěru, no a my teďka pořádně přitvrdíme a nejen, že potěšíme všechny příznivce Maxe Cavalleri, který včera slavil 57, ale taky potěšíme určitě i ty, kteří rádi jako českou muziku, tvrdší muziku a tady jako jí občas strádají. No a tenhle ten výběr teďka letí od Adama, kterého mám na telefonu. Ahoj!
1: Ahoj,
0: zdravím. No my tě taky zdravíme, Marode, jestli to tak teda jako můžu veřejně říct, tak prosím tě, povídej, přeháněj, co ty vyvádíš?
1: Tak já jsem bohužel musel natopit na dneska na Nocensko, jelikož jsem byl trhat zub v pondělí.
0: Ajajajajaj.
1: Bolí mi to jako svině, bohužel, a na zuby celkem trpím, takže.
0: No a zuby jsou svinstvo, co si budem, to není nic příjemného.
1: Tak máte tě všecky a děkuji.
0: Tak prosím tě, to zase ne, jako hele, oni se ti ještě budou hodit, jo. Nicméně, já myslím, že Soulfly je vhodná muzika na uzdravení, nebo aspoň na takové to pofoukání pomyslné bolístky, ale hlavně na ně teď netřepej hlavou, protože se obávám, že ta bolest by byla ještě horší.
1: Jo, jo.
0: Komu je pošlem?
1: Všem, co byli na ostrově v plamenech. A užili si to stejně jako já.
0: Dobře, tak jo, tak tohle bude vzpomínka na sobotní noc. Tobě děkuju za zavolání, dobře dojeď domů a kuriruj se. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!

0: Máme tady závěr naší první dnešní společné hodinky na vlnách Rádia Časrok. Za minutku a nějakých 10 sekund odbije 11. No ale protože mě se tady nahromadilo spoustu zpráv, tak si je odbavíme po 11. ať to teďka zbytečně nezdržujeme. Takže prosím vás, vy všichni, co jste tady psali, tak si těm včerejším a dnešním oslavencům dejte vědět, ať jsou aspoň napřímo, ať to slyší. No a k tomu si dáme napřání. Ježíš Maria, počkejte, podle koho to bylo? Mám tady totiž akcepty Winter Dreams. Jo, Ríša chtěl, že prej, když je hit jak cip, tak něco na schlazení. No tak jo, máte mít. Přihodím taky Twisted Sister. No a rozdivočíme to se Skid Row. Takhle nám to bude hrát v příštích 60 minutách, teď už zprávy a pohled na cesty s Honzou Gavelčíkem. Já jsem Kiki Střelcová a vám, ať se při tom středečním pracovním nasazení daří.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Vítkovicích na ulici Místecká. Nákladní auto se střetlo s osobním, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na silnici na Jesenicku v oblasti Česká Ves. Stala se tady nehoda 3 osobních vozidel. Pozornost mějte i ve Zlíně na ulici Třída Tomáše Bati, směr Otrokovice. Kvůli práci na silnici je neprůjezdný levý jízdní pruh. Omezení provozu můžete očekávat i na dálnici D1 v oblasti Vyškov směr Brno. No, dodávka narazila do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Časrok. Zprávy.
8: Dobré středeční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Časrok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropickém začátku srpna nás čeká výrazná změna počasí. Už o víkendu teploty citelně klesnou a během dalších týdnů zůstanou jenom kolem dlouhodobého průměru. Objeví se i přeháňky a silné bouřky. Nejchladněji bude na konci prázdnin.
7: Morava aktuálně.
8: Ostrava zažívá další dopravní komplikace. Opravuje se 6-kilometrový úsek vytížené Rudné ulice, a to v úseku od křížení nad Porubkou až po úsek Plzeňská. Rekonstrukce by měla skončit do 20 dnů. Nový povrch má vydržet až 16 let. Rožnov pod Radoštěm bude mít další zastávku na přání, kde stále oblíbenější Airbus, fungující na principu dopravy na vyžádání, nově zastaví, rozhodnou samotní obyvatelé. Pokračuje mluvčí Rožnova Adela Kousalová.
9: Airbus využívá stále více lidí a chceme, aby jeho trasy a zastávky co nejlépe odpovídaly tomu, odkud a kam Rožnováci skutečně potřebují cestovat. Proto se obracíme na veřejnost s výzvou, aby nám zaslala své podněty. Každý podnět pečlivě zvážíme a prověříme, zda je možné zastávku v daném místě zřídit.
8: Návrhy na zřízení nových zastávek můžou obyvatelé prostřednictvím webových stránek města zasílat do tohoto pátku. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3. Odčinili tak úvodní porážku s Američany 4-6. Už dnes se čeští mladíci utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Časrok. Pokračuje středeční dopoledne s Kiki Střelcovou.

trocha lekce slovenštiny z Bižutériér na rádiu Čas Rok. No a je mu milou povinností tady poodbavovat tu fůru zpráv ke slavení, k oslavencům, jak už včerejším, tak dnešním, tak aby se dostalo úplně na všechny. Tak prosím vás, vezmeme to odzadu. Pepi píše, ahoj Kristýnko, zahraj prosím mému synovi Dominikovi, který měl včera svátek, něco pěkného. No, prý by rád jako Iron Maiden, že je to Sinatraova top kapela. Dobrá, pokusím se. Mám tady taky přání od Marťase, který píše, abychom zahráli jeho bráchovi Dušanovi k dnešním 53. nám. Takže, milí Dušané, všechno nejhlavně zdraví. Stejně jako dalšímu z oslavenců píše totiž Láďa s Ondrou. Mohla bys, prosím tě, zahrát mému kamarádovi Davidu Gajdošovi k dnešním 50. narozeninám Amon a Mart. No, prý je to od bývalých kolegů Ondry a Ládi. Tak chlape, k těm půl kulatinám, teda půl kulatinám, ke kulatinám a půl století ti za celou naši partiu Rádia Čas Rok přeju všechno nejkrásnější. Pořádně to oslav, no a tady letí muzika jen a jen tobě. No a vám všem, co dneska taky něco slavíte, stejně tak všechno nejlepší. Rádio.

0: Zázrak.
1: Dneska soutěžíme o dva lupeny na koncert průkopníků rapu a metalu v Clawfinger a jejich turné Before We All Die. No ale nebudou sami, kdo se 24. října představí v pražském Sasazu. Dorazí tam totiž s nimi společně Secret a taky Atari Terror. No a pokud byste chtěli na tohle ty partičky zajít úplně zadarmo, respektive zajet, kdo jste přespolní a nejste z Prahy, no tak vám samozřejmě tu možnost nabízíme v rámci naší letní rokové jízdy, která je v plném proudu taky při středě. A my tady dneska pro vás máme opět další výherní větu. No a pokud se vám ji během celého dne podaří složit po zdárně od začátku až do konce, tak byste v těchto chvílích mohli mít aspoň dva první slova. Já vám dodám další, ale v těchto chvílích to nebude. Po 12. tedy po pravém poledni si doplníme slovíčko třetí a já vám budu držet palce, protože dneska budete soutěžit odpoledne s Hanzem. No, ale ještě si chviličku na to počkejte, teď už další muzika.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Ahoj všichni, víte, která zásadní deska kapele Cure vyšla v roce 1987?
1: Jestli to nevíte, nemusíte zoufat. Všechno se dozvíte a navrch přihodíme živák nebo celkem nedávnou píseň.
0: Tohle a mnohem více bude nabídka aktuálního rebelského baru. My se budeme těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
1: O hodinku později vykoukneme na obrazovkách televize Rebel.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: Pojďme nyní na rádiu Čas Rok, přátelé, zavzpomínat na jeden hlas, který se rodí opravdu možná jednou za 100 let. A dneska by oslavil 63. narozeniny. 5. srpna roku 63 se v Curychu narodil švýcarský hudebník Steve Lee, který nás bohužel opustil předčasně v roce 2010. Ty pětky mu evidentně byly, jak to říct, teď mi vypadlo to slovo, osudné, ano, to je to on slovo, protože zemřel 5. října 2010 v Americe. Nicméně, samozřejmě, God Hardy zahraju vždy mile ráda, protože je to srdcovka. No a Steve Lee, to byl opravdu hlas, na který se nezapomíná, stejně tak člověk, který byl naprosto fantastický a fenomenální. No tak si pojďme teďka na něj zavzpomínat se songem The Call, který pochází z alba Domino Effect. Na rádiu Čas Rock, God Hard.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Nevím, jak vám, přátelé, ale mě to neskutečně letí. Představte si, že za chviličku, za nějakých 5 minutek odbije pravé poledne dnešního 5. srpnového dne. No a tak prosím vás, vy všichni, co se dřete, mučíte a trápíte v rachotách, odložte teďka všechno pracovní náčiní a běžte si na chvíli spočnout, dejte si nějaký dobrý dlabanec, ať doplníte energii. No a co se týče naší hudební nabídky na vlnách Rádia Čas Rock, tak ta bude následující. Dáme Journey. Dalším podávaným chodem bude Vysací zámek.
1: Kafka by byl nadšenej, tu máš elektronický podpis. Kafka.
0: No a co byste řekli na takovou třešničku na dortu? Paul Rodgers. Teďka krátce před pravým polednem se nám rtuť a teploměru hýbou mezi 31 až 35 stupni, takže opravdu dbejte nejenom na odpočinek, ale taky doplňování tekutin, jak tady do vás pořád i mrvére hučím, no a buďte na sebe opatrní. Kiki Střelcová vám přeje z Rádia Čas Rock dobrou chuť k obědu, klidné pravé poledne, no a za chvilku už další čerstvé zprávy a taky pohled na cesty.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na ulici Petrovická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Přerově v ulici Kroměřížská. Dodávka se střetla s osobním autem. Omezení provozu můžete očekávat i na dálnici D1 v oblasti Vyškov směr Brno. Dodávka narazila do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku začíná sezóna prvního burčáku. Vinaři vyrazili do vinic a začali sklízet letošní hrozny. Kvůli velkému horku a suchu bude úrody méně. Vinné bobule jsou totiž menší. Na chuti by se to podle vinařů projevit nemělo. Cena burčáků zůstane podobná jako loni a první ochutnávky začnou už o víkendu.
1: Morava aktuálně.
4: Do Beskyd přibudou nové vlakové spoje. Lidé z Karviné budou mít od poloviny prosince více možností, jak se vlakem dostat do hor. Nové osobní vlaky je zavezou přes Frýdek Místek, odkud navážou spoje například na Ostravici, Vysaláje nebo do Frenštátu pod Hradoštěm. Změny mají ulehčit cestování turistům a pravidelným cestujícím. Zlín opravuje školy. Během letošních letních prázdnin pokračuje město v rozsáhlých opravách a modernizaci mateřských a základních škol. Více k plánovaným pracím uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková.
6: Každé léto využíváme k tomu, abychom školy nejen opravovali, ale také modernizovali a zvyšovali kvalitu prostředí pro dětí i zaměstnance. Tato investujeme téměř 85 milionů korun do střech, elektroinstalací, rozvodů vody, odborných učeben, školních jídel i zahrad mateřských škol. Jde o dlouhodobou a systematickou péči o školský majetek.
4: Linda Bodková je mezi nejlepšími atletkami Evropy. 16-letá česká reprezentantka se dostala do hlasování o nejlepší atletický výkon za červenec. Zaujala rekordním během na 400 metrů překážek na dorosteneckém mistrovství Evropy. Hlasování potrvá do pátku 7. srpna. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Dobrou chuť ke středečnímu obědu vám ze studia Čas roku přeje Kiki, no a mé srdce, přátelé, plesá, stejně jako všech milovníků Guns N' Roses. Ti jsou aktuálně na severoamerickém turné, ale už plánují, co se u nich bude dít po návratu. Legendární kytarista Slash teď prozradil, že se chystají pustit do tvorby nových věcí. Údajně už vznikají nové podněty a nápady, no a jakmile se pánové vrátí z turné zpět domů, měli by na nové muzice začít pracovat. No protože poslední deska Gunsům vyšla roku 2008, všichni jejich příznivci jako tajně doufáme, že tahle informace značí konečně novou desku. My si pojďme za chvíli na rádiu Čas Rock dát jejich titulní píseň z doposud posledního studiového alba Chinese Democracy. No a stejnojmenný song, tak fajn poslech a nechte si čvachtat k tomu obědu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Rock Castle.
5: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
11: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
13: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
14: Rádio Čas Rock. I v létě.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Datart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
3: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Je potřeba říci, že v těchto chvílích krátce před 1:15 nejsou na obloze žádné stíny na slunci, přátelé, stejně jako o tom zpíval Paul Rogers na čas roku. No, peče nám to pěkně, ale někteří si umí i tyto velmi horké dny zpříjemnit. Stejně jako Igor, který píše: Milá Kiki, zdravím do studia z Horních Bludovic. Už 2 hoďky je 35 stupňů, teď už skoro 37, no mazec, ale poslouchat vaše rádio a k tomu grilovačka, koupačka, no krásný to den. Měj ho aj ty a všichni rokeři, přeje Igor. Igorku, my ti moc krát děkujeme, já vždycky říkám ano, jaké si to uděláš, takové to máš, ale je mi jasné, že s takovou optimistickou myslí úplně nedokážou přemýšlet všichni z vás, protože někteří se třeba na těch dílnách neklimatizovaných paří, vaří, musí těžce dřít, tak prosím vás, opravdu opět opakuju, dávejte na sebe pozor, doufám, že vás vaši nadřízení moc nedrtí, nechtějí po vás, ať podáváte nějaké extra speciální výkony. No a pro vás všechny teď na příjemné osvěžení posílám

0: Sliby se mají plnit i o Vánocích, a tak než dorazí kolega Martin Fabík, tak tady mám pro vás ještě jeden rest.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: Slíbila jsem vám, že na Čas Roku v této hodince prozradím další kousek z dnešní výherní věty. No a protože máme krásných 12 hodin 55 minut k tomu, tak to krásně stíháme a já své sliby dodržím. No, přátelé, dnešní výherní věta letní rokové jízdy, ta vás při středě může dostat na pražský koncert Clawfinger. No a já vám teďka prozradím další potřebné slovíčko, které vás opět o krůček dostane k tomu mít tu šanci se zapojit do soutěže o tyto lupeny. A tím slovem je slovo moje. Takže napište si moje. No ale protože těch slůvek je dneska o trochu víc než běžně, můžete ode mě ještě čekat další nápovědu. Slov totiž dneska bude dohromady 5, tak si na to dávejte pozor. No a za okamžik už zprávy, taky pohled na cesty a po 13. se můžete těšit na Oasis. Budou Metal Church, taky Rush, Judas Priest a spousta dalších. Tak klidné středeční odpoledne s rádiem Čas Rok a Kiki Střelcovou.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Aktuálně si dávejte pozor na Šumpersku v ulici Bezručova poblíž centra Zábřeh. Stala se tady nehoda. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Dále buďte opatrní na trase Lanžhot Brno poblíž oblasti Hrušky. Kvůli požáru louky probíhají odklízecí práce. Na místě je policie a hasiči. Pozornost mějte i na dálnici D2 na výjezdu poblíž oblasti Blučina. Kvůli poruše vozidla může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi vyrážejí na houby a košíky plní. Každý rok se ale objeví desítky otrav po záměně jedlých hub za jedovaté. Velkým strašákem je mochomůrka zelená. Nebezpečné ale mohou být i některé hřiby, žampiony nebo bedly. Do košíku by měly putovat jen houby, které jsou dobře poznané.
3: Morava aktuálně.
2: Pacienti neurochirurgického oddělení v ostravské nemocnici mají k dispozici nové moderní prostory. Ty přinášejí větší pohodlí a lepší podmínky pro léčbu. Více už mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
4: Pacienti neurochirurgie Městské nemocnice Ostrava jsou od pondělí 3. srpna hospitalizováni po operacích v nových prostorách. Ty zlepšují návaznost mezi intenzivní a standardní péčí, usnadňují spolupráci zdravotnických týmů a nabízejí kvalitnější podmínky pro hospitalizaci.
2: Nové prostory nabízejí více pokojů a umožňují lepší organizaci péče o pacienty. Vyhořelou budovu ve Zlíně čeká demolice. Zničený objekt převezme demoliční firma a začne s jeho bouráním. Hlavní část budovy by měla zmizet během 25 pracovních dnů. Budova začala hořet začátkem července a po rozsáhlém požáru se její část zřítila. Příčinu požáru policie i hasiči stále vyšetřují. Sparta po obratu zaskočila Lyon. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů porazila doma francouzský celek 2-1, přestože po prvním poločase prohrávala po vlastní brance. Na Letné tak Lyon zdolala poprvé po téměř 35 letech. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Jste s rádiem Časrok, máme středu 5. srpna, no a přesně za měsíc to děcka budou 2 roky od velkolepého comebacku legendárních Linkin Park. Po dobrovolném odchodu z tohoto světa, Chestera Benningtona v jeho pouhých 41 letech, Linkini samozřejmě utli svoji činnost, no ale na konci prázdnin 2024 se na jejich webových stránkách začaly dít zvláštní věci, které jako byly předzvěstí jejich velkého návratu. Na začátku září 2024 představili novou zpěvačku Emily Armstrong, co by překvapivou náhradu za zesnulého Chestera. Začali obrážet koncertní pódy a po celém světě vydali comebackové album From Zero a nyní se na konci letošního září objeví v kinech dokument o tom, jak se ve velkém stylu vrátili zpátky. Fanoušci se prý můžou těšit na odhalení věcí z cesty, které jako doteď neznali, a v příběhu prý i bude krásně poukázáno na lidské vztahy, které jsou v kapelách velmi důležité. Jo, a kdo jste to ještě nezaregistrovali, tak prosím vás, téhleté partičce dokonce v příštím roce se dostane velké pocty ve formě své vlastní hvězdy na světoznámém hollywoodském chodníku slávy. To je krásné vidět, když se někomu takhle daří. Tolik tedy k Linkinům, no a my pojďme dál. Teď už Metal Church, fajn poslech.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rádio Čas Rok a víte o tom, že dneska je to přesně 142 let od momentu, kdy byl v New Yorku položen základní kámen ke stavbě Sochy Svobody? Ne? No tak už to víte. No a pokud vám třeba utekla i informace o tom, kdo dneska slaví jmeniny, tak přátelé, vězte, že to jsou všichni Kristiánové, takže pokud nějakého klučinu, chlapíka tohoto jména znáte, určitě mu nezapomeňte poblahopřát. No a protože já jsem tady před nějakou půl hodinkou mluvila o tom, že dnešní věta letní rokové jízdy je delší, než jak jste zvyklí, je ještě prodloužená o jedno slovíčko navíc, tak já vám ho dneska ještě v rámci mého působení, konkrétně po 14. prozradím další část z dnešní věty. No ale za chviličku pro ty z vás, kteří jste zatím nepochytili do těchto chvil nic a chtěli byste zajet na Clawfinger v říjnu do Prahy úplně zadarmo, tak vám větu zopakuju, nebo alespoň dosavadní slovíčka. Tak buďte s námi, protože už navíc za okamžik se chystají Judas Priest a nebo taky Portless. Fajn poslech.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: trošku znít Rush, tak mi můžete napsat nebo zavolat do studia na linku 725-331-155 a vybrat si muziku podle svého gusta. Tak dejte vidět, co vám aktuálně schází v našem playlistu a čím ho okořeníme.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme roku.

Pavlecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

No a my teď na Rádiu Čas Rok budeme vzpomínat na letošní nedávnou oslavu narozenin Rádia Čas Rok. No, teďka v pátek to budou 2 týdny, neuvěřitelné, jak to letí. Nicméně my totiž budeme hrát 3 sestry. Napsal mi Stacho. Ahoj Kiki, rád tě slyším. Děkuji. Stala se mi vtipná věc při cestování autobusem. Nevím, kde dávali co zadarmo, ale lidí takové množství, že i řidič za volantem musel stát. Pro profíky autobusáky prosím písničku Za statečnost v těchto vedrech. Pijánovka. Děkuji, Stacho z Havířova. Takže slyšeli jste to, pánové a dámy, profi řidiči sami, tohle je jen a jen pro vás.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: a tak jste si v závěru 13. hodiny odpolední mohli vychutnat Oasis. Děcka dneska začíná v barokní pevnosti Josefov už 29. ročník nejhustšího festiáku u nás s příznačným názvem Brutal Assault. No a protože bude brutální nejenom program, našlapaný celými 160 kapelami, ale taky, co se týče počasí, tak pořadatelé pro návštěvníky zajistili nejenom rozšíření stěnných ploch, kam se jako budou moci všichni zúčastnění návštěvníci schovat před pražícím se slunkem, ale k dispozici budou mít lidé taky mlžítka, no a v celém areálu je pitná voda zcela zdarma. Tak to teda klobouk dolů před pořadateli a zdravíme do Náchodské Jaroměře. No a cože bude po 14. panoptiko? Budu tady pro vás mít taky Mr. Big. No a přihodíme trošku i toho severského osvěžení v podobě Nightwish. Já jsem Kiki Střelcová, ladíte rádio Čas Rock a přeju vám, ať máte co nejklidnější středeční odpoledne, byť s velice horkými teplotami.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Těrlicku v ulici Májová. Srazila se tady 2 osobní auta. Dále buďte opatrní v centru Ostravy na ulici 1. máje. Tramvaj se střetla s osobním autem. Nehoda je bez zranění. Opatrnost mějte v Olomouci v ulici Babíčkova. Havarovali tady 2 osobáky. Dále na trase Lanžhot Brno poblíž oblasti Hrušky. Kvůli požáru louky probíhají odklízecí práce. Na místě je policie a hasiči. My vám přejeme šťastný cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Vedra a nedostatek vody v Česku se mohou brzy projevit i v peněženkách. Podle ekonomů může sucho zvýšit ceny hlavně potravin, protože zemědělci sklidí méně úrody. Nejvíce se to může týkat ovoce, zeleniny nebo brambor. Odborníci upozorňují, že bez větších investic do vody může být situace v dalších letech ještě náročnější.
7: Morava aktuálně.
6: Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké. Díky odlehčovacím službám si mohou na chvíli oddechnout a získat čas pro sebe. Podrobnosti přidá mluvčí města Monika Danková.
8: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby sociálních služeb Karviná obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
6: Pro mnohé představuje tato služba možnost dopřát si odpočinek bez pocitu výčitek. Ve Zlíně mají děti nové hřiště. Na obecinách se otevřela nová kuličková dráha a hned si získala první malé návštěvníky. Děti si tu mohou pouštět dřevěné kuličky po drahách plných zatáček a tunelů. Nechybí ani skluzavka nebo trampolína. Hřiště vzniklo díky nápadu obyvatel Zlína. Český plavec Martin Straka skončil na mistrovství Evropy 18. V závodě na 10 kilometrů v dálkovém plavání ztratil na vítězného Němce Floriana Velbroka něco přes minutu. Další český závodník Denis Borovka doplaval hned za ním. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Jste na vlnách Radia Čas Rok, my zažíváme 271. den roku 2026 a v dnešní 5. srpnový den se kromě oslav jmenin Kristiánu připíjí i na všechny semafory, které dělají naše cesty přehlednější a bezpečnější. Nechť tedy žije Mezinárodní den semaforu. No a teď nahlédnutí do 67. kdy Pink Floyd vydali Piper at the Gates of Dawn. Šlo o jejich debutové album, do kterého autorsky z velké části přispěl svými texty Syd Barrett. No i přesto, že jde o album ponuré, tak právě díky tomu je dnes označováno jako klíčové psychedelické rockové album roku 1960. 5. srpna roku 1975 se začala psát historie dívčí rockové hudební skupiny The Runaways. Kytaristka Joan Jett a bubenice Sandy West založili vůbec první čistě dámskou kapelu, které se ujal producent Kim Fowley, a než se holky stihly rozejít, natočili pěkné 4 studiové albíčka, no ale bohužel jako nějakou extrémně výraznou stopu v žebříčcích muziky nezanechali. No a narozeniny slaví dneska české herečky Jana Plotková či Eva Jeníčková nebo kytarista heavy metalistů Twisted Sister Eddie Fingers Ojeda, který dnes připíjí na své 71. narozeniny. No a vzpomínáme také na člověka, který jako první vstoupil na povrch měsíce v historii lidstva. Neil Armstrong, přátelé, byl narozen 5.8. roku 1930. Tohle všechno píše naše bychle rokového kalendária a kdo rádi bádáte v těch historických pramenech a chcete se dozvědět víc, zaskočte na naše weby casrock.cz, sekce kalendárka, kde se dozvíte ještě něco navíc. Teď už další muzika. Joan Osborne.

0: Zázrak.
1: Máte ode mě slíbeno zopakování dosavadních slov dnešní soutěžní věty letní rokové jízdy Rádia Čas Rok. No a taky jsem vám dala slovo, že vám odhalím ještě další kus věty, jo? Tak pojďme to vzít po pořádku. Rok je moje. To jsou slovíčka, která do těchto chvil byste měli všichni mít poznačeno, obzvlášti, kteří chcete jet na Clawfinger v říjnu do Praglu zadarmo. No a když jsem říkala, že ještě odhalíme další kus dnešní věty, tak vydržte a za chvíli si jej prozradíme. No a kdo ví, třeba právě vy dneska u Hanze lístky vyhrajete.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Čas Rock.

0: Class Rock.
1: Pojďme si raději ještě zopakovat a připomenout naše pravidla letní rokové jízdy Rádia Čas Rock. To, abyste se dostali na nějaký z vymazlených koncertů úplně zadarmo, potřebujete znát vždy v daný den danou větu, která je soutěžní, my ji skládáme od rána až do pozdních odpoledních hodin a jakmile ji budete mít složenou a my vám v odpoledním vysílání Rádia Čas Rock dáme pokyn, že teď máte volat linku 725331155, tak když se dovoláte v daném pořadí, které určíme a prozradíte nám celou soutěžní větu správně, tak lístky budou moci být vaše. Dneska soutěžíme o říjnový koncert kapely Clawfinger, který proběhne 24.10. konkrétně v Sasazu Praha, no a dorazí tam třeba i Atari Terror anebo Secret. No a já už jsem tady před chviličkou opakovala dnešní dosavadní slovíčka a slíbila jsem, že přihodím slovo další, jelikož dneska je ta věta delší, než bývá zvykem. A tak si, přátelé, pište. Rock je moje krevní. No a to poslední slovíčko, to vám v rámci středečního vysílání přihodí náš Hans, který už si na vás pomalu, ale jistě brousí zuby. Já teďka posílám do éteru Rádia Čas Rock slíbené Nightwish a vy mi mezi tím dejte vědět, jaké hudební přání vám v rámci svého působení dneska naposled můžu splnit. A nezapomeňte si poznačit, rock je moje krevní.

0: Z toho zkrátka až mrazí. Nightwish na vlnách Rádia Čas Rock. No a to mrazení to je teďka obzvlášť třeba v takových vedrech. Nicméně teďka zase vám rozproudí krev v žila bratislavské děvčata. Od zóny A. A na drátě už kdo? Halo, halo.
1: Radim Kiki.
0: Já
1: čau,
0: tě zdravím, Radime. Ahoj.
1: Zdravím všechny rockery.
0: My tebe tež. Tak prosím tě, jak přežíváš tady ty vedra? Jak to zvládáš?
1: Chodím se koupat, čtu si.
0: Dobrý, tak to máš...
1: No, piju vodu.
0: Tak to máš ideálně nastavené. Pijanko, za ničím se nehoníš a tak to má být. Prosím tě, komu zónu a pošlem?
1: Všechny, co znají Radima Povačného a mám tady pana ošetřovatele, tomu zahraju taky.
0: Dobrá, tak vás chlapi zdravíme, užívejte klidného odpoledne, doufejme,
1: jo,
0: že už se nám...
1: Jo, zvládej, Kiki.
0: Jo, díky, díky, seš zlatý, no hele, my to naštěstí tady zvládáme díky klimatizaci. To budu upřímná, ale zase člověk, co si budem, to nesmí s tou klimou moc přebořit, že jo? Všeho s mírou. Tak jo, zdravíme, přejeme klidné odpoledne a i vy to, kluci, nějak zvládněte. Mějte se, ahoj.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

Starokeři, ačkoliv v netradičním čase, ale přece vás všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dneska dělat společnost až do 7 hodin večer. Během toho se pokusíme rozluštit dnešní výherní větu naší letní rokové jízdy, mrkneme se na nějaký ten hudební drb, no a k tomu všemu třeba survival.

0: relaxy na rádiu Čas Rock. Budeme hrát po zprávách s Martinem a já vám přeju pěkné letní odpoledne.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Řidiči, stále si dávejte pozor na Těrlicku v ulici Májová. Srazila se tady dvě osobní auta, nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Komořany směr Brno. Stojí zde porouchané vozidlo, na místě je policie, může hrozit zdržení. Pozornost mějte dále v Brně na křižovatce ulic Zábrdovická a Šámalová. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku začíná sezóna prvního burčáku. Vinaři vyrazili do vinic a začali sklízet letošní hrozny. Kvůli velkému horku a suchu bude úrody méně. Vinné bobule jsou totiž menší. Na chuti by se to podle vinařů projevit nemělo. Cena burčáků zůstane podobná jako loni a první ochutnávky začnou už o víkendu.
3: Morava aktuálně.
2: Do Beskyd přibudou nové vlakové spoje. Lidé z Karviné budou mít od poloviny prosince více možností, jak se vlakem dostat do hor. Nové osobní vlaky je zavezou přes Frýdek Místek, odkud navážou spoje například na Ostravici, Vysaláje nebo do Frenštátu pod Radhoštěm. Změny mají ulehčit cestování turistům a pravidelným cestujícím. Zlín opravuje školy. Během letošních letních prázdnin pokračuje město v rozsáhlých opravách a modernizaci mateřských a základních škol. Více k plánovaným pracím uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková.
4: Každé léto využíváme k tomu, abychom školy nejen opravovali, ale také modernizovali a zvyšovali kvalitu prostředí pro dětí i zaměstnance. Letos investujeme téměř 85 milionů korun do střech, elektroinstalací, rozvodů vody, odborných učeben, školních jídel i zahrad mateřských škol. Jde o dlouhodobou a systematickou péči o školský majetek.
2: Linda Bodková je mezi nejlepšími atletkami Evropy. 16-letá česká reprezentantka se dostala do hlasování o nejlepší atletický výkon za červenec. Zaujala rekordním během na 400 metrů překážek na dorosteneckém mistrovství Evropy. Hlasování potrvá do pátku 7. srpna. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

stínách pustí do svého turné, které bude mít celkem 21 koncertních zastávek. Česká země mezi nimi sice bohužel není, ale pokud jste jejich fanoušci, tak si na ně můžete skočit jak do Německa, tak do Maďarska. No, do té druhé jmenované země to máme z Ostravy trošku blíž, takže jestli se vám chce, není problém. To my se na rádiu Čas Rock s muzikou, ale teď přesuneme ještě kousek dál, a to do států, kde se v roce 78 zrodila kapela, kterou dal dohromady Jim Patrick a Frankie Sullivan. Nic vám to neříká, ale já myslím, že jo.

0: do své druhé poloviny a my pokračujeme v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok, ve které se dneska hraje o lístky na pražský koncert Clawfinger, který se bude konat 24. října. Ta dnešní věta má hned pět slov, ze kterých vám teď zopakuju první dvě. Jejich znění je velice jednoduché a příznačné. Rok je. Pokračování zase příště. No a do té doby další pecky, jako třeba od Bostonu, kapely Reef a dalších umělců. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Čerstvý pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Ahoj všichni, víte, která zásadní deska kapele Cure vyšla v roce 1987?
1: Jestli to nevíte, nemusíte zoufat. Všechno se dozvíte a navrch přihodíme živák nebo celkem nedávnou píseň.
0: Tohle a mnohem více bude nabídka aktuálního rebelského baru. My se budeme těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
1: O hodinku později vykoukneme na obrazovkách televize Rebel.

0: Hostel, no a my v té klasické muzice a v těch hudebních legendách budeme na rádiu Čas Rock pokračovat. Je to tak, Dané? Zdravím tě.
1: Čau, Honzo, zdravím tě, do
0: éteru. A za nás dár. Tak, z práce domů.
1: Práce domů.
0: Teplo.
1: Teplo je 32, 36 je.
0: Žízeň.
1: Žízeň. A já už jsem nezmrzlý, můj.
0: Jakou?
1: Mluvská. Spenny.
0: Hanelková, tutti frutti, pistáciová. To je jedno. A byla dobrá, to je důležité, že se schladil. Tak, a teď UFO, komu?
1: UFO pro všechny naše věrné fanoušky, zdravím ještě Motáka a jeho příbuzenstvo.
0: Aha.
1: Taky zdravím kluky do Brutálu a do Hradce, co jsou dneska na Brutálu.
0: Ano.
1: Tak pro vsetínské fanoušky jsem taky nechal zahrát. Protože nám zničili znak Setina a máme Bčko jako vidláci, tak pro ně jsem zahrál to UFO. Doktore, potřebujeme doktora. Tak to budeme muset nějak zapít zítra na hokej. Proti Porubě hrajeme.
0: No,
1: 6 hodin.
0: V 6 hodin? Ten led, neroztaje se ten led? Bude to v pohodě?
1: A to je, hrajeme na večer, neroztaje. No.
0: Tak to je
1: rezerva, kapka,
0: tak to je fajn. Super, tak jo, velké díky za zavolání, šťastný dojezd domů, měj se hezky, ahoj, čau, pěkné odpoledne.

0: Relax Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
0: Rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.
9: Radio Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Steel Panther na samém závěru hodiny, no a my si v té další zaspomínáme na jednu rockovou legendu a taky bychom se mohli trochu, no ale to, na k tomu se dostaneme, zasportovat. Co? Jestli se taky chcete toho zúčastnit, tak zůstanete s námi i v těch následujících 60 minutách, ve kterých zazní komunál. A do třetíce Party. Co nás na rádiu Čas Rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má na starost Martin a ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 směr Brno-Olomouc poblíž oblasti Butovice. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále buďte opatrní v Mikulově v ulici 28. října. Nákladní automobil se střetl s osobním. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte stále v Brně na křižovatce ulic Zábrdovická a Šámalová. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi vyrážejí na houby a košíky plní. Každý rok se ale objeví desítky otrav po záměně jedlých hub za jedovaté. Velkým strašákem je mochomůrka zelená. Nebezpečné ale mohou být i některé hřiby, žampiony nebo bedly. Do košíku by měly putovat jen houby, které jsou dobře poznané.
1: Morava aktuálně.
4: Pacienti neurochirurgického oddělení v ostravské nemocnici mají k dispozici nové moderní prostory. Ty přinášejí větší pohodlí a lepší podmínky pro léčbu. Více už mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
5: Pacienti neurochirurgie Městské nemocnice Ostrava jsou od pondělí 3. srpna hospitalizováni po operacích v nových prostorách. Ty zlepšují návaznost mezi intenzivní a standardní péčí, usnadňují spolupráci zdravotnických týmů a nabízejí kvalitnější podmínky pro hospitalizaci.
4: Nové prostory nabízejí více pokojů a umožňují lepší organizaci péče o pacienty. Vyhořelou budovu ve Zlíně čeká demolice. Zničený objekt převezme demoliční firma a začne s jeho bouráním. Hlavní část budovy by měla zmizet během 25 pracovních dnů. Budova začala hořet začátkem července a po rozsáhlém požáru se její část zřítila. Příčinu požáru policie i hasiči stále vyšetřují. Sparta po obratu zaskočila Lyon. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů porazila doma francouzský celek 2-1, přestože po prvním poločase prohrávala po vlastní brance. Na Letné tak Lyon zdolala poprvé po téměř 35 letech. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Je 5. července a toto datum měl ve svém rodném listu i Stefan Alois Lee, kterého známe jako Stevieho Lee. Ten se narodil v roce 1963 a kromě oboru Zlatník se začal věnovat taky velice brzy i muzice, se kterou toho zažil opravdu hodně. Kromě působení v kapelách Kroma, Trouble, Forsal a dalších sformoval mimo jiné taky kapelu Godhard. Ta si v roce 2010 dala celozávodní dovolenou a tak se Steven společně se svým spoluhráčem pasákem Markem Linem a dalšími 20 přáteli vydal na motorkách napříč Amerikou. Bohužel 5. října 2010 museli cestou z Las Vegas kvůli poruše na jednom ze strojů zastavit a to bylo pro něho osudné, protože projíždějící kamion dostal smyk a sejmul jednu odstavenou motorku, která Stevea zasáhla na místě a tam ho usmrtila. Byl to prostě osud, protože nikomu dalšímu z té skupiny bikerů se tehdy vůbec nic nestalo. No, co se dá dělat? Tak si pojďme na něho zaspomínat ve skladbě, která je pro tuto příležitost jako dělaná. Radio.

0: rádiu Čas Rock.
1: Tak a v těch rokových typech se teď vydáme do ostravského hangáru, kde si, jak se patří, protáhne tělo opravdu každý z nás. Celá řada lezeckých stěn, které jsou přizpůsobeny jak dětem, tak těm nejnáročnějším sportovcům, k tomu skvělé bistro s celou řadou dobrot, dětský koutek a to všechno každý den v týdnu až do 22. hodiny. Všechno podstatné samozřejmě na její webu, no a když se dívá na hodinky teď, tak máme za 9 minut půl páté. A my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Komunálem anebo Jsem Freelim, do kterých se pustíme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
7: Rock Castle.
8: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
10: Veselá parta Aylstorm.
11: I Američané Savatage a Testament.
12: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
13: To je festival Rock Castle.
14: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

srdce v řece. Tak se jmenovala píseň, která nám právě teď na rádiu Čas rok dosněla. Tu měli pod palcem Komunál. No a před námi je Emerface, ale taky vaše hudební přání 725 33 1155.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas, rok v plném proudu, no a v něm dostává prostor taky Tatar, zdarec. Jsi tam?
1: No, už jsem tam, sedí za mě a vzniká. Čau, čau, zdravím celou rokovou rodinu.
0: Nazdar, nazdar. Co ty, ještě v práci, nebo už jsi doma, nebo jak je to s tebou?
1: Jsem doma, tady sedím před vrtulníkem a mě pěkně ovývá.
0: No jo, vedro je, co se dá dělat. Witch Hammer, komu?
1: No komu, naši rodové... Rokové rodině, samozřejmě to nenecháme žádnému takému zvědectvu, co nám tam do toho to. Sice dneska holky zamíchaly kartami, ale nevadí, závěr patří mistrům.
0: Jasná zpráva, takže jo, takže všem, co ty jinak?
1: No jinak, no pomaličku psychicky se připravuju na Mutěnice, odpoledne moji lásku pozvu na pivko, aby trošku zatrénovala. No, já samozřejmě taky se nenechám zahambit. No, dneska to vidím tak na 8 kousků a dobrou noc.
0: Asi to tak vypadá. Dobrá, tak jo, tak ať vám chutná, pozdrav doma, díky za zavolání, ahoj.
1: Ahoj.

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Víc nám toho do této hodiny opravdu nevejde, ale já myslím, že to je úplně jedno, že jo? Protože na rádiu Čas rok pojedeme dál. Gary Moore taky nebude chybět, nebudou chybět Iron Maiden. A nebo Hardcore Superstar. Navíc k tomu novinka týdne rádia Čas rok a probereme taky jeden módní ohos, který se k tomu počasí, které venku panuje, opravdu hodí. To všechno po zprávách s Martinem. Já vám přeju krásné odpoledne.

0: Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Aktuálně si dávejte pozor na silnici v Uherském Hradišti poblíž Mikovic. Havarovalo tady osobní auto do příkopu. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: na trase Lanžhot Brno, tvoří se zde kolony, počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Vedra a nedostatek vody v Česku se mohou brzy projevit i v peněženkách. Podle ekonomů může sucho zvýšit ceny hlavně potravin, protože zemědělci sklidí méně úrody. Nejvíce se to může týkat ovoce, zeleniny nebo brambor. Odborníci upozorňují, že bez větších investic do vody může být situace v dalších letech ještě náročnější.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké. Díky odlehčovacím službám si mohou na chvíli oddechnout a získat čas pro sebe. Podrobnosti přidá mluvčí města Monika Danková.
2: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby sociálních služeb Karviná obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
0: Pro mnohé představuje tato služba možnost dopřát si odpočinek bez pocitu výčitek. Ve Zlíně mají děti nové hřiště. Na obecinách se otevřela nová kuličková dráha a hned si získala první malé návštěvníky. Děti si tu mohou pouštět dřevěné kuličky po drahách plných zatáček a tunelů. Nechybí ani skluzavka nebo trampolína. Hřiště vzniklo díky nápadu obyvatel Zlína. Český plavec Martin Straka skončil na mistrovství Evropy 18. V závodě na 10 kilometrů v dálkovém plavání ztratil na vítězného Němce Floriana Velbroka něco přes minutu. Další český závodník Denis Borovka doplaval hned za ním. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Megadeth, no, ti se podle posledních informací do ohlašovaného hudebního důchodu opět nechystají, ale o tom někdy jindy, protože před námi je teď novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Camelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Středeční odpoledne je v plném proudu, venku je hit jak na NHčku Vysoké Pece, teploměr ukazuje 39 stupňů ve stínu, no a to by ze sebe člověk sundal všechno, co jde, aby se tak nepotil, že jo? No a to se týká i toho, v čem chodíme. No a my dneska na facebookovém profilu Rádia Čas Rok řešíme dilema. Jestli cukle, anebo žabky. Já za sebe můžu říct, že určitě cukle, ale každý to má úplně jinak. Tak se nám klidně můžete svěřit, jak je to u vás. Facebook nebo náš WhatsApp je tady pro vás předurčen. No a já vám k tomu nabídnu Evanescence a nebo Mayday, kteří přijdou na řadu a dostanou prostor už za malou chvíli.

0: muziku. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Fertig. Iron Maiden na rádiu Čas Rock. No před námi jsou Evanescence a jestli máte nějaké hudební přání, tak jsem s ním 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Na rádiu Čas Rock doznívají Evanescence a před námi je písnička, která by nás mohla tak aspoň trošku hudebně schladit. Je to tak? Zdravím tě, Montáku, ahoj.

0: Nazdar, nazdar.
1: Tak, nazdar. Vybral si píseň Stíny a mráz.
0: Přesně tak.
1: Komu?
0: Pro moji drahou ženušku. Dobře, si užíváme dnešního dne.
1: Na koupáku?
0: No, dá se to tak říct. Ono tady v těch hitech, co jinak? No, to máš takovou soukromou sprchu.
1: Já tomu rozumím, jasná, ve vlastní šťávě, jak se říká. Ano, tak, jedete kam teda?
0: Do druhého obchodu.
1: V první měli zavřeno, nebo co?
0: No, tak doufám, že ty budou příjemnější a hlavně i zboží lukrativnější.
1: Jasná věc. Tak nakupujete na to, že je středa, nebo co se děje, nebo jste měli výplatu, nebo proč?
0: Nebuď se zvědavý, ty jsi jak ta vrána.
1: No tak musíš se nám svěřit, ne? Dobrá, jaké máte počasí?
0: To samé, co...
1: to samé, co tady u nás? 40 ve stínu?
0: Moment, 38,5 a zatahuje se, vypadá to, že jdou mraky.
1: Nekecej, tak už aby to tady došlo i k nám z toho Olomouce. Felicie, má teploměr venkovní?
0: No, automobilní teploměr.
1: Dobře, fajn, takže ti škvoři jdou teda všem rockerům, včetně tvé drahé choti, jo?
0: Přesně tak, rocková rodina. A všem.
1: Hlavně jí, protože ona sedí vedle tebe, ta ti dá za uši. Tak zdravíme i jí.
0: Já si myslím, že to bude tematická píseň, ne? To by se hodilo.
1: Já si myslím. Tak jdem na to. Čau, zdravíme, ahoj.
0: Ivo, čau.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
5: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: 6 hodin večer. A na Rádiu Čas Rok budeme směle pokračovat dál s Crash Deed, taky Devil Pár. A nebude chybět taky Michael Schenker Dům. Tak nějak to bude na Rádiu Čas Rok vypadat. Mrkneme se taky do kalendáře, no a rozlouskneme tu dnešní letní rokovou jízdu Rádia Čas Rok. Co říkáte? Držím vám palce, přeju hodně štěstí a krásný večer.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Řidiči, stále si dávejte pozor na silnici v Uherském Hradišti poblíž Mikovic. Havarovalo tady osobní auto do příkopu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Buďte opatrní i v Mikulově v ulici 28. října. Nákladní auto se střetlo s osobním. Může hrozit zdržení. Pozornost se vyplatí na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku začíná sezóna prvního burčáku. Vinaři vyrazili do vinic a začali sklízet letošní hrozny. Kvůli velkému horku a suchu bude úrody méně. Vinné bobule jsou totiž menší. Na chuti by se to podle vinařů projevit nemělo. Cena burčáků zůstane podobná jako loni a první ochutnávky začnou už o víkendu.
6: Morava aktuálně.
5: Do Beskyd přibudou nové vlakové spoje. Lidé z Karviné budou mít od poloviny prosince více možností, jak se vlakem dostat do hor. Nové osobní vlaky je zavezou přes Frýdek Místek, odkud navážou spoje například na Ostravici, Vysaláje nebo do Frenštátu pod Hradoštěm. Změny mají ulehčit cestování turistům a pravidelným cestujícím. Zlín opravuje školy. Během letošních letních prázdnin pokračuje město v rozsáhlých opravách a modernizaci mateřských a základních škol. Více k plánovaným pracím uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková.
7: Každé léto využíváme k tomu, abychom školy nejen opravovali, ale také modernizovali a zvyšovali kvalitu prostředí pro dětí i zaměstnance. Letos investujeme téměř 85 milionů korun do střech, elektroinstalací, rozvodů vody, odborných učeben, školních jídel i zahrad mateřských škol. Jde o dlouhodobou a systematickou péči o školský majetek.
5: Linda Bodková je mezi nejlepšími atletkami Evropy. 16-letá česká reprezentantka se dostala do hlasování o nejlepší atletický výkon za červenec. Zaujala rekordním během na 400 metrů překážek na dorosteneckém mistrovství Evropy. Hlasování potrvá do pátku 7. srpna. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Příjemný podvečer.

Arakain se skladbou Chtěl bych ti říct a víte co, my se teď podíváme do roku 1972, když šéf nahrávací společnosti CBS Records Cliff Davis viděl v New Yorku hrát Aerosmith. No a ti ho tak nadchli, že s nimi se dohodl na smlouvě, která kapele v té době přinesla $125,000. To byl balík peněz. No a 3 roky později bubenice Sandy Westová a kytaristka Joan Jett založili vůbec první ryze ženskou kapelu, které se ujal producent Kim Lowley. Než se holky rozešly, stihly natočit 4 studiová alba, ale bohužel výraznější stopu v žebříčcích vůbec žádnou nezanechali. No, svátek tak ten slaví Christian, mezi které patří i jeden z těch velkých fanoušků Rádia Čas Rock. Tak nejen jemu, ale všem nositelům tohoto jména a taky těm, kteří mají třeba narozeniny za celé Rádio Čas Rock. Všechno nejlepší a tady je něco pro vás.

0: Rádia Čas Rock.
1: Tak a je tady letní roková jízda Rádia Čas Rock, která dneska nabízí vstupenky na pražský koncert kapely Clawfinger, který se bude konat 24. října. No a jestli byste se ho chtěli zúčastnit a nedat za lístek ani vindru, tak musíte vědět tu dnešní výherní větu, ze které teď dávám do placu to poslední slovíčko, které je skupina. Jednoduše skupina. Jestli víte, jak je to pěkně celé dohromady, tak vemte do ruky telefon a volejte na číslo 725-33-1155.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Tak a je to tady letní roková jízda, Hráry a Čas Rock. Jsme u finále, myslím tím té dnešní letní rokové jízdy, ve které se hraje okolo dvě vstupenky na koncert Clawfinger, se kterými tam přijdu Atari, Terol, taky Secret a bude to všechno v pražském Sasazu 24. října letošního roku. No a my se dovolal, kdo tam tady, Honza, je tam Lumír, zdravím tě, ahoj, Lumčo.
1: Haló?
0: Haló, nazdar Lumíre, jsi tam?
1: Jo, jsem tam.
0: Výborně, já tě zdravím, tak co, víš tu dnešní výherní rockovou větu?
1: No, poslouchal jsem to od rána, moc jsem si to nepamatoval, nic jsem si to nepsal, ale myslím si, že to je rock

0: svému kamaráda na to.
1: Jasan. Tak a ty jsi v důchodu teda, říkal jsi, jak si ho užíváš?
0: No dobře, já jsem čerstvý důchodce, 3 roky v důchodu, takže super. Je, teď jsme se vrátili z Vizovic, jako pěkně, super, no.
1: Tak to je ten akční, ne hrdina, ale důchodce tak, jaký má být. Takže středy, čtvrtky pro tebe neplatí letáky a tak, jo?
0: No, to zrovna ne, ale...
1: Ne, já si nedoufám, že jsem tě neurazil. Dělal si srandu. A ne. Jak se ti líbilo ve Vizovicích? Kdo tak nejvíc?
0: No, bylo super. Bylo super jako všechno.
1: Kdo tě tam zavolal?
0: Akorát už tu neděli... Já to tak beru všeobecně vždycky. Aha, jako hraně, ne? Akorát už tu neděli už jsme zazdili jako.
1: Jo, jasné. No tak.
0: No, protože vlastně jednak odpoledne vypadl ten proud, že? A tak už potom jsme se rozhodli, že už to zakončíme. Já už jsem si vždycky říkal, že už mám splněno, od soboty, že už mám splněno. Jako.
1: No tak určitě ano, jako co si budeme povídat. Tak. Jsou mnohem mladší, kteří to zabalili taky, mnohem a mnohem
0: no,
1: dřív.
0: Právě.
1: Takže my jo. Si Clawfinger za chvíli dáme, můžeš ještě někomu poslat?
0: No všem, co se nedovolali.
1: A možná,
0: protože mi se to podařilo poprvé za, já nevím, za x, 2 měsíce, 3 měsíce, co se to hraje, 2 měsíce.
1: Jo, jo, ale povedlo se, to je dobře. Takže vyčkávej, že se jo. Ti zase pro změnu od nás někdo ozve z promo oddělení a pořeší s tebou úplně ten zbytek. Tak se mi krásně, jasně. Pěkný večer, taky. Jinak jak ho trávíš, jsi někde v chládku nebo?
0: No, jsem na zahradě, mám tady kocoura.
1: Mikeše,
0: no, Matesa. No a jsem sám, protože manželka odjela na noční.
1: Jasný. Tak jo, tak si to tam užívejte s kocourem. Druhá kočka se vrátí až večer, že jo? V ráno.
0: Až ráno.
1: Tak jo, měj se hezky. Gratulace, ahoj.
0: Ahoj,
1: čau,
0: ahoj, díky, čau.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje Hruska.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Ahoj všichni, víte, která zásadní deska kapele Cure vyšla v roce 1987?
8: Jestli to nevíte, nemusíte zoufat. Všechno se dozvíte a navrch přihodíme živák nebo celkem nedávnou píseň.
7: Tohle a mnohem více bude nabídka aktuálního rebelského baru. My se budeme těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
8: O hodinku později vykoukneme na obrazovkách televize Rebel.

0: Ano, toto byly Clawfinger, o které se dneska hrálo v čem jiném než v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock. No a o co se bude hrát zítra? No, můžu vám to říct, ale víte co, ona vám to prozradí už zítra ráno naše. No vlastně já tady jsem ráno, vidíte, tak abych to nezapomněl, že jo. Takže to vám zítra řeknu zase pro změnu. A teď vám taky ještě vysvětlím to, jak se můžete dostat k písničce na přání. Rádio Čas Rock je tady pro vás a číslo 725331155 taky.
1: Rádio Čas Rock. I

0: Holka s lepkou od Vypsané fixy, teď tady u nás na rádiu Čas Rock. No a já mám pro vás, víte co, já mám pro vás první slovíčko z zítřejší výherní věty letní rokové jízdy rádia Čas Rock. A to slovíčko je kytary. Tak si to zapište. Před námi jsou Edgáj, o které si napsal Richard, který by je chtěl poslat všem, kteří jsou ještě a dělají něco venku na zahradě, tak pozor na to, práce není zajíc, nechte to až na zítra třeba, možná bude líp. Tak pokud možno pěkný večer a já se na vás budu těšit zase zítra. A bacha, ráno 6 jsem tady.
1: Rádio.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Zdravíme všechny posluchače nebo diváky. Záleží, kde jste se rozhodli nasávat další díl pořadu Rebelský bar.
1: Samozřejmě budeme rádi, když to nasávání moc nepřeženete a budete vnímat až do konce. Takže si nalejte, co máte rádi a bavte se.
0: My to nebudeme protahovat a načepujeme rovnou první kousek. A bude to samotný Mr. Bruce Dickinson a jeho ikonická Tears of the Dragon.
1: Ale pozor, jeho nedávná nová verze, která se za nás hodně povedla.

0: tohle byl Bruce Dickinson a my vás ještě jednou vítáme v Rebelském baru.
1: Když ještě zůstanu u tohoto anglického zpěváka, musím před ním smeknout. Letos se předvedl v parádní formě na festivalu Rock for People, kde vystoupil s domovskými Iron Maiden.
0: Nedávno se rovněž nechal slyšet, že pokud se nebude cítit na 100% výkony, raději na pódium ani nevleze. A že by to podle něj měli udělat i někteří kolegové.
1: No, čas a věk prostě nezastavíš. Následující pánové jsou na tom věkově dobře. A pokud se nic nepokazí, čeká je ještě mnoho let úspěšné práce.
0: Věkový průměr členů kapely Evergrey je 49 let. Pánové v červnu vydali novou desku.
1: No a placka Architects of the New Wave je v pořadí už 15. A co se týče propagace nahrávky, tak se zase vracíme k Iron Maiden.
0: Máš pravdu. Evergrey totiž vystoupili na několika koncertech evropské části turné Run for Your Lives. No a my si jeden kousek z alba dáme právě teď.

0: Pokračuje letní rebelský bar. My jsme se vlastně dostali do poloviny prázdnin.
1: No. No, nějak nám to letí a to platí i o některých akcích anebo festivalech. Znáš to, tak dlouho se těšíš a ono to potom uteče rychlostí blesku.
0: Někdo z vás už má tedy po, jiní ještě před, ale něco letního bychom si mohli dát alespoň názvem.
1: Tak to mi napadá, třeba kapela The Dangerous Summer. I když kapela, on je to vlastně oficiálně jen dvoučlenný projekt.
0: A pouze basák a zpěvák AJ Perdomo je u toho od začátku. A nicméně dokázali natočit několik hitů, takže si jeden můžeme dát.
1: No a po něm se vrátíme více do minulosti.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru a my jsme slíbili návrat do minulosti.
1: Přesně řečeno, to bude do roku 1987, kdy kapela Cure vydala desku s názvem Kiss Me, Kiss Me a ještě jednou Kiss Me.
0: Robert Smith se při skládání materiálu pro tuhle desku musel trošičku nutit a nakonec si nařídil, že musí skládat 15 dní v měsíci.
1: Ale nebylo to jen o něm. Ostatním spoluhráčům dal dostatek prostoru pro vlastní nápady.
0: A nakonec si všechno parádně sedlo. Album výrazně pomohlo probojovat se kapele do mainstreamu. No a z dvojalba nakonec vydali i 4 singly.
1: A my si dáme v pořadí 3. z nich, Just Like Heaven.

0: Teda řeknu ti, že letošní léto nám dává docela zabrat. V baru máme napilno a teploty letos šplhají do opravdu jako velkých výšin.
1: No třeba v roce 2012 byla naměřena vůbec nejvyšší srpnová teplota u nás. Teď poslouchej dobře, jo. Plus 40,4 stupňů. A bylo v to Dobřichovicích.
0: Je dost teda, no. Solidní výheň. Nevím, kolik těch orosených nebo zmrzlin si jeden musí dát, aby se pořádně schladil, jako v takovém teplu.
1: Ale znám lidi, kteří těch orosených poradí vypít opravdu hodně a to nemusí být ani vedro, jo. Na druhou stranu, jakožto barmani, takové hosty samozřejmě tady u nás velmi rádi vítáme.
0: Co si budeme povídat. Každopádně, když už se bavíme o tom letním horkém počasí, nic nepodceňujte, pitný režim dodržujte hlavně v podobě vody.
1: Samozřejmostí je v létě také opalovací krém, pokrývka hlavy a moc to nepřehánějte s tělesnou aktivitou, ať si nepřivodíte nějaké trable.
0: My si jedny dáme, ale ryze hudební. Takže tady máte Trouble v podání Cypress Hill.

0: pomaličku se dostáváme do závěru aktuálního rebelského baru. Ať už na rádiu Čas Rok, nebo v televizi Rebel, je tady hold zavíračka.
1: Kromě muziky jsme vám také zopakovali, jak se v létě bránit vůči horku. Takže vidíte, my na vás myslíme nejen hudebně.
0: Budeme moc rádi, když se tady opět uvidíme a uslyšíme i v příštím týdnu. My do té doby doplníme zásoby a budeme se těšit.
1: Když tady ale máme léto, můžeme na závěr přihodit i jeden živák, abychom to nějak udrželi, řekněme, na té festivalové náladě.
0: Já jsem zásadně pro. Takže zvolíme nějakou klasiku, anebo si pro něco originálního.
1: No, víš co, já si to chvíličku ještě nechám pro sebe. Nech se překvapit, posluchači taky. My se každopádně loučíme a příští týden budeme na stejných místech.

Našlapaným programem s Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: rok slaví narozeniny.
1: 15 let, Rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time.

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Zdrav vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady co by dub. Jako v posledních letech i letos si dají dostaveníčko do pevnosti Josefov tisícovky fanoušků metalu. Ale nejen jeho. I tvrdé festivaly v posledních letech nabízí libovolné žánry, včetně elektra, ambientu nebo čím dál populárnějšího post-rocku. Ten nás mimochodem dnes čeká taky. Ale začneme hezky od A. Na letošní ročník totiž dorazí Amorphis. Pánové si kroutí 36. rok na scéně, no a stále jim to hraje parádně.

První kapela byla na písmeno A, takže teď to vezmu z úplně opačného konce, teda skoro. Na festivalech někdy dochází ke speciálním vystoupením, třeba v rámci oslav nějaké desky. Na letošním Brutále to budou Valtary. Už je to totiž 30 let od vydání nahrávky Die Die, Death Metal Symphony in Deep Sea. Geniální spojení vážné hudby a nekompromisního metalu. Takže obojí pro Valtary poměrně jiný žánr. Ale deska je to oblíbená, no a na festivalu zazní komplet doprovodu Pražského symfonického orchestru. Tohle bude jedinečná událost, ale my si dáme Valtary trošičku jinak, poněkud klasicky, i když píseň So Fine je taky řádná divočina.

Festival Brutal Assault přináší každoročně širokou nabídku napříč žánry. Kdybych měl říct, které jsou zastoupeny nejvíce, tak bych asi musel zmínit death metal, black metal a třeba hardcore. Ale třeba je to jenom můj pocit. Každý si však najde své, takže i milovníci nu metalu letos dojde na kapelu, která to v jednou dobu neměla vůbec jednoduché. Il Niño. Oni se totiž od klasického nu metalu chtěli odlišit tím, že přidají třeba bonga. No a ne všem to bylo po chuti. Ale čas ukázal, že to k sobě ladí. Takže tady jsou Il Niño.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Dnešní téma je festival Brutal Assault, který začne už za pár dní. Ale pokud sledujete reprízu, tak už probíhá. Před námi jsou ještě dvě kapely z letošního line-upu. Nyní to budou Švédové, kteří ovládnou páteční večer. Pánové, kteří se po hodně letech hibernace vrátili a ukázali, že jim nechybí nic z pověstného tahu na branku. Clawfinger jistě zahrají osvědčené fláky, ale taky pecky z poslední desky.

0: Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls.
1: Shift!
2: A jsme v závěru aktuálního dílu Rock Speciálu. Mluvil jsem o tom, že i tvrdé festivaly nabízí interprety z trošku odlišných žánrů. Ale lidé to mají rádi. Jen se někdy zajděte v noci podívat na vnitřní stage, co se tam děje. Zároveň jsem ale slíbil kapelu z žánru post-rock nebo post-metalu. No, to je zase to škatulkování, které já úplně nemusím. Každopádně do Josefova letos dorazí Alcest. Upřímně, pro mě osobně je to asi největší lákadlo z celého festivalu. Tahle hudba mě prostě baví a věřím, že nejenom mě. Tohle byl rock speciál na téma Brutal Assault a opravdu jen malinký výčet vystupujících. Jestli se do pevnosti v Josefově chystáte, užijte si parádní festival. Já se na vás budu těšit zase příští týden tady.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

Pecky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Rádio Čas Rock. I v létě hra.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí, obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Rok slaví narozeniny. Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovat

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé Rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.